0: az mi už nevěru, nevěru, nevěru, nevěru, nevěru, nevěru, nevěru,
1: Yeah,